Si byli na šiestšie poznenský dovolové čas, na notež za vás ešte dživové čas. A potom od pondele du svobodný dny los. Ach, to je předsorine ze spojbu Popučovič. A potež sa noha zcele sam a so podače do muzeja Zapadnije Vúžice. Tam môžeče so s dječimi dženca do bronzoveje dživanie přep. Podač, a ste tam šeprošení, tam chci da formu sotovič a ju tiež se smetalom vúky dač, tak môža si dičí peršten rynku abo kubok sotovič. A potom máš debinku za sebie sam, kotruž si nadžíval od popudňa dvímaj hač do napoštyrjoch. Tovarstvo Nadžija, prosejúce na kolesovanskú túru pod hesvom serbskej impresie, chce ja s vami zhromadne 12 kilometrov přes Malešece, Brízinku, Klukš a Strožu. Kolesovač start je piatk popodňu ve Štyrjoch, potajkým júce be a přícirkví me Malešecach. A přízevič môžete sa podľa rečného motivátora Luciana Kaulfürsta. Si film vobladač pod hovým nebiom, ja som vulký fan toho. To je přeco ište možno v čornom komcu. Jutce popodňu reka tam film Šitko, Ponie, Monstro. Zastup je cioch a zavěšk zbynie so potom na poštyrjoch. Lipe prajde mašinka započnie so se s filmom potom viačeč na poštyrjoch. A dále vostaneme tam na krabatovom mňe, menúce reka tam konstičenia džen přírody, kotrež nedželu sviča od jednačich a džona večora pečich. To bude paradís za ľubovariu a přečelu přírody se s přednoškami, doživeniemi a divarničkami. Potakým sče tam vítani s cevej svojbu, tam se s fachucami sa rozmovieč a přírodu doživič a zeznač. Dvimenčenie pod Sibylky na šestie srbský rozvoz trúvi.

Jako svírný spuchavio srbského rozvo sa, čo sa čmenčinu do šestečie. Z toho ukážam zosče čerošemu vúsovaniu tiež stiovali a das, če vy tiež po púču byli zromadne s reporterom Benom Šotu do závoda v Budešinie, do firmy VD Lederman GmbH, ktoráž produkuje písaky za Edding. Vy viesče, to sú tuto toste písaky, s ktorými môžeš na nimale všich poviechach písač alebo molovač. Tyž Serb tam živa a je reporteri Benišovče fabriku pokazal a tyž jednotlivé živové procesy rozkvat. Steli netko čipný hišče raz, kak tam vúpada a chceče si zimanie vúsovania z cova hišče raz naposkač alebo tyž druhým dále doporúčič, potom poladajče do našej app MDS Serbia. Abo tyž na našu internetovú stronu. Tam sme vám písané artikel se s fotami přihotovali, tyž se s videmi. Nimo toho namakače tam tyž odkaz na dalšiu epizódu Srbský rozvoz po púču ve závodach. Šako sme nedávno tejší, že po púču byli napríklad ve Vúdvorju v Rečinskej připravie za vopočky a přichodný týždeň, tak veľa smím hižo přeradžiť, sme v dalším závode po púču. A to môžu tejší, že přeradžiť, zreka to téma kuchňa. Kuchňa hraje tam centrálnu rolu. Potekým přelistujte tež rád ľubý raz naše internetové poskytky. 9 minút do 6.

0: Future. You and me. The sunshine. The water. The summertime.
1: Bečmičino došestřeš.
2: Nábožné slovo.
1: Agenca Diana Karbova ze Svinanje.
3: Do domu zastupíme přes durie. Nikoty durie sú vujke a češke, druhé luchke a vuske. My so vujke a mocne durie lubia. Škytaja před nelúboznými zadobovariami a dopomínaja narody a bajky z dávnych času. Kojžde durie povedaja svojsku staviznu. Za koho so vote viera, komu vostava zamknená. Tež v našim živenu namakame najšelakoriše durie. Kojžde so nevotevria, hač runieš se to pšejeme. Plány so menia, sony so nespielňa a drude dobíme so cíle od svoj sonu rozžonovač. Tola runie potom môže so nová možnosť pokazač. Durie, kotrež do toho zcova znali nesme. V dovere do přichoda smieme vieriť. Tež, kde so durie začinia, že púč za kúždeho z nás dále. Často hakle ve vrúčoľadaniu spoznajeme, so meješe šitko svoj zmys. Znano so dženca vúdani, so vedomie za duriemi rozladovač, kotrež sa nám votevria. A znano môžeme tiež my, sami človeky durie votevrič, s prečelným svojom, votevrený v útrobu abo pomocný ruku.
1: To praje Diana Karbova ze Svinanje, ve nadoku a zamovitosti farskej vikarie v Banžicach Kukovie.

0: Napu sedmiche.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
0: Dobranje. Bivša direktorka Budeského serbského gymnázia Reza Šinová je letuša laureátka Myta Zelarja. Kajž Sakske státne ministerstvo za kulturu a turizm čeraz dželi, dostane Budešanka z 5000 eurami dotirované myto za svoje pracovania na polu kubvania, přeložovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak je významné angažemang za daledávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjesto im je Šinová sobu dotspiva, so je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodný maturitný předmet připoznala. Myto Zelarja spošča Sakska kožde dve leče za vusahovace vukony na polu přisvojenia, naložovania kajštež posredkovania serbskej reče. Myto přepodáča 9. septembra Kamjenskej Haninej cirkvi. Dreštansko-mišnjanske biskopstvo ce smohčanske kubvanišćo Svjatoho Bena hač do kletušeho kunca julija předač. Janek Voča ma nadrobnosće.
2: Za příčinu rozsuda areál ve Smohčicach předač menuje biskupstvo financne čeže. Kaj z Drežan dále říká, zavinuje kubvanišćo kužde leto deficit niže 700 000 euro. Tohle nie je možno je hospodářce znesljive dále vesť. Biskupstvo pýta tuž za novým nošarjam, kotrež dom ve najlepším páže jako kubvanišćo dále vidže. Kubvanišćo Svjatoho Bena ve Smohčicach byli desatky dôvod vážna miestnosť viery, zetkávania a kubvania, rekne biskup Heinrich Timmer-Evers.
0: Biskupstvo Drežďanach prúbuje s dobom ďalšie koncepty vúživania areála. Viacore stá serbských a ďalších vierivých je včera dopodňa v Českej Krupce putnické gemše svedčivo. Božum šu bazilice bolostčivie mačerje Božie svedčeše nimo českých tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant bie kapfan Petrom Rus. Nimo 48 modostných a 25 dorostčených, kýž bychu sa pieši na putnické miestno podali, bychu sa i ďalší serbsce putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické gemše dojeli. Modostní so júce zaso do Krosčic nauruča. Od přichodného týdženia je v budovském okresu menej liniových busov po puču. Kajž zdieli včera krajnoradný zariad v Budešine, odpadnú hač do konca leta jezby viac hač 40 liniov v prázdninách a na koncach týdženiach. Nimo zvisku miest Drežďanami a Počnicu, kajž tiež Kamjencom a Kinsbrokom, sú viacere zvisky do serbských súpotrechené. Miestru im Hodži Báčon, Kamjenc, Krosčice, Ralbice a Vojerece, Ptačice, Zábrod. Nádrobne o tym informuje okres na svojich internetových stronách. Okres busové linie Šmurnie zomu přilúbienu přiražku 510 euro za zakovanie porodovej stácie Kamjenskej koruny Svjatoho Jana Pvačič. To bych upovesť, že kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca vostanje svunčne, popudňu sa potom nekotrem ročele přidruža, ma pak sucho vostač a to při horcich temperaturách 5 či do 8 a 30 či stopne nás dženca vočakuje. Júce vostane najprv raz přečelne, potom pak so od popudňa sem švíle přidruža, tiež nevedra nás vočakuje. A především večer očakuje nás tiež silnejšie nevedra. Vostanie tužno pri 5 či stopňach. Od večer sobotu vostanie tiež, máme tiež s nevedrami ličič, vostanie dále horco pri temperatúrach okolo 30 či stopňov.
3: A meteorológovia ešte pri dachu, když vo nevedrach runie Katka reči, dobíme vezať tiež s vyčerom ličič nad 100 kilometrami samo, tak spešne môže sa vyčer podať, po takým jeli nikde nešto mače vonka, štož má sa přiviazať, predať, čo pom posúšať, že sve zarode leží. Na počas sa ničo nestáva, dobrú jezbu do džensnýšeho rania, tiež autodrohy sú svobodné.
1: Serbský rozvoz.
3: Kýba vy nešto mače, što šve necháče jace mieč, to potom šedro ta stajče, to je pon 100% dvě keži dále. 4 minčiny po napu sedmich je dobré ranie přeje Serbský rozvoz.

0: Se da minči no, po na posedme še.
1: Ve. Vida, vidamost a vunamakanki.
2: Po studiji z leta 2001 znajeme hakle nidže 10% ših zvierjatov a rostlino na zimi. Přiušem je to skýre vúzače, zosora znova vúlka družina cicakov odkryje. Tak je so zajšvých 5-70 letach jenž 5 nových vopičích družinu opisalo a najnovša z tutych je likvéli, kotraž bydli tropickým lesu centrálnej Africe. Lieca liečú sú sliedžorio a sliedžorky v opicu fachovým nastavku predstavili, potom zosujú v zajšvých letách Demokratickej republice Kongo v obkečbovali. Je to čorná kosmata opica z oranžojtej hubu. Ona je nešto väčšia ač kočka, má dovú opuš a bydli v malých skupinách na vysokých štomách. Zeživí so drevo tvopinu, pôdu a zorniatku a rádi vodce voa a brunčí, zo by so se svojimi rovenkami dorozumíva. Vedomostne meno noveje vopičeje družine je Colobus congovensis. Likvéli namietuja sliedžorky a sliedžorjo jako poušitkovne pomenovanie. Tute sú od domorodných zonili, kotrež blízkošti noveje družine bydla. Tola samo či vonu spôršivu vopicu liedma znaja a jenž zredka vidža. 2008 nasta prvný obraz tuteje vopice, potom pak ju na 10 let jace nikto nevulada. Od 2018 sú fachovče romadže s domorodnými potom zamierne za ne pýtali, zo bychu ju obkečbovali a přepytovali. Přitom so vukopá, zo jedna so opravdže vo samostatnú družinu, kotraž bydli nedže 1200 km od najbližšie přiúznie družiny zdalena. Před 5 miliónami let ste so v obie družinie dželivoj. Sliedžorky a sliedžorjo namietuja, zomila sa družina bezposredne ako vorožená zastopňovač. Bydli dže jenož na 1700 kvadrátnych kilometrach. S tým je areál šunčvak menší hač budeský okres. A dokova vokovo sa človekojo dále a bole vúbše strievaja a vopicam s tým živenský rumbieru. Roze tuž strach, zo so runie hakle odkryta vopiča družina likvéli, nedom zaso zubí.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: Zajímavostky z nosy všetko. Mirčín Venk, tyž štvot, kde sač ponapu sedmich dobré ranie z Jadvigu Markec.

0: Mit mir, na, wo warst du mich?
1: Serbski Rozwas. Pojeszcze. Studio Katka Pöbelec.
0: Dobranje. Bivša direktorka Budyského serbského gymnázia Reza Šinova je letuša laureátka Myta Zelaria. Kaž Sakske státne ministerstvo za kulturu a turizm včera zdjeli, dostanje Budyšanka z 5000 eurami dotirované myto za svoje pracovania na polu kubvania, přeložovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak jeje vúznamné angažement za dále dávanie serbskeje reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjestrujim je Šinova sobu docpiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohutne maturitne předmet připoznava. Myto Zelaria spošča Sakska kujšte dve leče za vusahovace vukony na polu přisvojenja, naložovanja kajštež posredkovanja serbske reče. Myto přepodadža 9. septembra v Kamjenskej Hanini cirkvi. Drježdansko-mišnjanske biskopstvo chce smohčanske kubvanišče svjatoho Bena hač do kletušeho kunca julija předač. Janik Vočar má nadrobnosti.
2: Za příčinu rozsuda areál ve Smohčicach předač jmenuje biskupstvo finančné čeže. Kaj z Drežďan dále říká, zavinuje kupvanišče každé leto deficit niže 700 000 eur. Tohle nie je možno, je hospodářce znesliwe dále vést. Biskupstvo pýta tuž za novým nošarjam, kotrež dom v najlepším páde jako kupvanišče dále vědže. Kupanišťo svjatého Bena v Smohčicach byli desatky dôho vážna miestnosť švíry, zetkávania a kúvania, rekne biskup Heinrich Timmer-Evers.
0: Biskupstvo Drieždanach prúje s dobom dalšie koncepty vúživania areála. Viacere stá serbských a dalších vierivých je včera dopútňa v Českej Krupce putnické gemše svedčivo. Božom šú bazilice bolestčivie Mačerie Božie svedčeše nimo českých tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Pietr Mroz. Nimo 8 až 40 modostných a 25 dorostčených, kýž bychú sa pieši na putnické miestno podali, bychú si ďalší serbské putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické kemše dojeli. Modostní sú júce zase do Kroštíc na Vroča. Prenie marianské putnikovanie do Krupky z Cuba je za leto 16 a 10 v stavíznických knihách zapísané. Hakle 40 let pozdišo bu putniska cirky natvarená. Od přichodného týdženia je v budyskim okresu menje linijových busov po puču. Kež zdjeli včera krajnoradný zariad Budyšinje, odpadnú hač do konca leta jizbe viac hač 40 linij v prúzdninách a na koncach týdženiu. Nimo zvýskou miest Drieždanami a Poučnicu, kež tiež Kamjencom a Kinsbokom, sú viacere zvýsky do serbských sú potrechené. Miestrujim Hodži Bačon, Kamjenc, Krosčice, Ralbice a Bojerece Ptačice Zábrod. Nádrobne o tým informuje Vokres na svojich internetných stronách. Vokres busové linie Šmórnie zomov přilúbenú přirážku 500 000 eur za zakovanie porodovie stácie Kamjenskej koruny svjatého Jana Pfačič. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Nas očakuje svunčný džín, jenož s nekotrými mročovkami skýren na večer, vostanie sucho a to pri horcich temperatúrach 35 do 38 stopňov nás očakuje, to je s dobom najhorcejší džín týdženia, kaž meteorológovia vestia. Tí šúce vostane najprv do pšečelne, potom pak pšičanú od popodňa sem skýre mročele, tí švíle nás očakuje a tiež silnejšie nevedra a rýmania. Postane dále čopvo při 35 stopňach. Sobotu, potom so dále rýma a vyska. Nedželu so vedro trochu zmieruje. Živeslie prostupa na 30 stopňu.
3: Na druhá so ničo nestáva, znamenča nic tu ve našej vokolínie. Dobrú jizbu do rania.
1: Serbský rozvoz.
3: A jeli máte za nás ďalšie informácie, snáno týž dovolový obraz, ja bytla obraz pod niekakého vúkoho lodu svova. Za naju ze skatku. Dobré ranie.

0: Republiky.
1: Som jem, ja trebám nitko jenož svojho gejma do huby zač a hižo s nekoci z vás na notejšach a merza jabo z najmenša očasu. Detlach cedža jenož peneze mieč, abo tak podobne so potom praj a tež vodmovi haj gejma, ale cilj dokvadne rekator Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Stara so vo peneze autoru a komponisto a nic negakich šelaku. Šice koci šnikaki zjavne svidžim šiho tu ja moža vo formularach v internetu spilčki, spivač a beno bilk, pak nam nitko poveda, za čo je to sceva treba.
2: Dež bych ja prajem raz jako molo vašu dobu stu tapeciroval, bych potem z ličbu vanku vam napisal a hotovo. Dež pak bych ja komponist byl, by sa moja hučba, bo dal, na vašim vjesnem svedženu piskava. Ale byam mi za to nichtu nešto dal? Na, vidiče. A tu už treba mi gemu. A potom by mi ona za spive, kotrož sem ja skomponoval, fenki přepokazova. Ve Pančicach Kukove by nedano noc 10 sviečku. Za to pači zariadoval CSB na gemu nimale 800 euro. Beranvoju vôtu je Možinský klub tele dne zaso barové festival. Elena Vaurikec stará sa vo penize kluba. A što vy gemie za tute cídny pváčiče?
3: No hej, všarazne sme mo šon balatých 10 euro roka.
2: 10 euro, kotrež dobia sa přes pivo, kubalský abo zastupný penis nadživač. Tola gema ce jenož penize mieč, kdež je zariadovanie zjavné. Když sa na našim kvasu, abo na národninách, spieve Mirčina Veclicha abo Rolanda Kajzera pískaja, je to prima, ale komponistaj Veclich a Kajzer ničo z toho nimataj. Privátne svedžen. Hučbnik Frank Vesela to znaje. Von vele na takých podarkách píska. Tole v januaru je Frank sam svoj 30. jubilej jako hučbnik zorganizoval. Big party to by teda ve Šunove.
4: Potom te prašeno jo, Gavile Kabao tam raja, kajke title so píska ja, hač jo mest live hučbu, tež hučba od diskotekora, ha to šo vode oke žvane, azo to tiši na zoma skoro na 500 euro pomađe šišva.
2: Ale kada to gema sva zoni, zo je prajem raz ve Sulšecach vjesnu svižen, a ve Bukecach korove koncert.
3: Přes to na gema portal, když vana maja, kdyby jen to přizovič, a ty gmena se to žala, žela něco vidět, když mu tam něco přizovíme.
2: A tež kore, kotrež se hodonu abo druhý koncert same zariaduja, drbě na gemu myslič. To jsou 100 abo 150 euro spěšne preč. Kýba so kur jeno štajke spive, spiva abo raje, kotrž komponist je dlehač 70 let nebo. Tož sú tvorbe kole Augusta Gozora abo Mozarta přeco damotne. Za kompozície napríklad Michała Nauki abo Jana Bulanka dostanú potomnice ešte tožto let od gejme peneze. To sam sne pláči tiež za Kirluše nedželu na Kemšach. Jenož so zapláči tute peneze círke paušálne za ušie vosady romadže. Jedne z veľa vosebitosťov gejme je tiež náš Mezonárodný folklórny festival. Zjavne zariadovanie a tola, praví Peter Brezan, netreba domovina ničo pláčiť, dokež ona je člen svetovej organizácie za folklórne festivale CIOF.
5: A tuto majene osobite radované, že ne dostane junu v oblieto, je ne zariadované, gema svobodne. Za to pále ono pláča jen členský pšinoš, knale to.
2: A dež nebe domovina člen CIOF bylo?
5: Potom dobia o to ukáčiť, že bude zaujšie také na džejn 10 euro, jeli nic samojace dobia na gemu zapláčiť.
2: A što si netko myslí? No to nebudeme em náš športové svedžem Přízeviča hotovo. Na to sa ja nebych spúšťil. Jeli je váš plakát ve Instagrame, Facebooku abo druže ve internete vozivine, jen moderný skener gejme ve sekundách namaka. Kýba so je plakát ve sábskej reči. Tun technika hište nespoznaje.
1: Beno Wilk je povedal vo plakátach za, abo vo popfatkách za gejmu, kotruč maja zaredovario. Za šitke zjavne svedženie pláčič. Jesač minčinou do 8 a nitko přinže ratatatata hudba nova dova ze skrytu Čolešec v

Carioca, Soja, Sineju, Manako, Santa Maria de Cami. Šo to môžeš si rád ľubievo obľadať. A k tomu hudbu sluchať tiež přes livestream. Hanka Rejce naspieva. Tomáš Cyš, Ližič v Žitnišču. A to je Veronika Zahodníková, Viačmier. Ještě Mauke Svork, Majorce, Majorka, Krasna Kupa, je viac hač jenož Ballermann a Schinkenstraße. Sedam inženu povosimich.

0: Včera kolegina, s kotrež sem v Lipsku večava přijedžo z Magdeburga praj, a ja dobiu si najprv raz svoju svucho knihu Hasnič, šako je popuču bila a je si všelaký román naposkala. No haj, a kotre svucho knih, abo svucho r, môžeme my, jako samský rozvoz vám poskyčič, menúce tojšto svucho r, když máte lušta lubosť na to, když popuču. Napríklad najnúša reka Olja a je stavizna. Je to stavizna vo Holč, cikíž dobieše ze smačeriu ze svojne čeknič ve Vúžice namakatej hospodu a pomoc a Olja samo přečelku linku. No hej, a zromadne s Barikom podatej sa holce na dyrdondy do lesa.
1: Ale les je vopravdže ke konci. To je bano. Barik je nás do bana dojet.
2: Bariko? Nese praju, so máš nutskone kompas?
3: Vem je noč, to je to pravi puč. A zo je tu bano, to zminič ne možu. Nesem tu išče, že nje bil.
2: Ja tež nic. Ladače, tamle pričku.
1: Rozpadanki.
3: Stari vopuščeni domaj, zdžirati cichu a rozbitimi voknami.
2: Štodre je so tu stalo? To vupada, kajž zničena meni vjeska. Bojče, punžeme nuc.
0: Olja a je stavizna na naše internetovej stronje v app MDR Serbia, abo tež v audiotece ARD Sounds, nešto nauši v brosninskim času.

0: Philomelos. Dirtam dejstva mobije drozne.
1: Na hui, naš Philomelos je dženca zvierencu.
2: Psst, ne buď tak buďce. Ja som slyšal, so môže jen Jona zvierata ladač.
1: Šipne, lada naš Philomelos přes dalokovit, kotrž je si sobou přinies. On verči na kolesku, so by šo blíže vidžal a...
2: Dědoko, ja vidžu jenaš ještě šo. Rožojte.
1: Dokéž vidžíš flamingi, celé blízko, a te sú rožojte.
2: Če odlada to?
1: Dokéž zeživia so od algou a malých rakov, ve kotrž je červená barbizna. Baby flamingi sú spočatne šire, hakle počasu dostanú rožojtu barbu.
2: Od žrania? Rianu barbu dostať? Toto je si příroda, než to šikmo nevumyslíva. Snáč, ja to tiež raz pospytám. Kus kružajte však, on nikomu neškodí, he? A to by sa mi ľubilo.
1: A hižo, so náš Philomelos dále přes svoj dalokovit zvěrencu rozladuje.
2: No što na tu takú frasu činie?
1: Na.
2: Na. Prosím, vodaj.
1: To je pelikán, pták s dlhým pyskom a nesmírně velkým kirkovým myškom. 10 litrů vody má v ním rum.
2: Bo, tohle je celé emo. O, to by se mi tež lovilo. Potom nebyl stajně za nikajký vůžu pytač doběl.
1: A nitko míří Philomelos svůj dalokovit na dromedára.
2: Bo, tun mačí hop. Ej, neči taky kšivý krivet. To nie je strohé.
1: Philomeloso, tutun hop je vážne. Tam môža dromedáre veľa tuka skvadovať, ako energiovú rezervu. A tak môža dlho bez žratve vutrať.
2: Aha, a te maja tak rec svoj piknikový korbík přeco na krybeče sobu? To by sa mi tež ľubilo. To je cool, vúna makanka přírode.
1: Debi pak so dženca veľa vieco na tutých zvieriatách ľubia.
2: No takojš te pád. Ale...
1: Što ale?
2: No haj, vone sú šitke fecich. A my by so tež ľubivo, když bychu ľudžo na mne ládať šišli. Ale te zvieriatá maja šitke pred svojim nosom. Pod, toto je kajš také jastvo.
1: Haj, tak to zvieriencu je.
2: Vo, potom sem to ľahačo nenapadná drozna, ale za to pak svobodný ptáčk.
1: Ó, to pak si ty rejnerek.
2: Tam je čirande ptáčk.

0: Napodjewitschiche.
1: Serbski Rozwus. Powieszcze. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobranie. Bywsza dyrektorka Budyskiego Serbskiego Gymnazja Rena Reza Szynowa jest letusza laureatka Myta Zielaria. Kiedy Sakskie Statne Ministerstwo za Kulturę a Turyzm czeraz dzieli, dostanie Budyszanka z 5000 eurami dotierowane myto za swoje pracowania na polu kubwania, przełożowania a publicystyki. Przede wszystkim hodnoci się tak jej wuznamne angażement za dale dawanie serbskie rzeczy, tak ministerka Barbara Klepszowa. Miestrujem je Szynowa sobu docpiewa, zo je konferenca kultusowych ministrów serbszczynu jako runohodny maturitny przedmiet przypoznała. Myto Zielaria spošča Sakska kóždy dwie lecze za wusałowace wukony na polu przyswojenia, nałożowania kajštyž posredkowania serbskie rzeczy. Myto przepodadža 9. septembra Kamienskiej Haniny Cokwi. Dreždansko-Mišnjanske biskopstvo chce smochčanske kubvaniščo Svjatoho Bena hač do klitušeho kunca Julia předač. Janek Vůča má nadrobnosti.
3: Za příčinu rozsuda areál ve Smochčicach předač menuje biskupstvo finansne čeže. Kaj z Drežďan dále říká, zavinuje kubvaniščo kůžde leto deficit niže 700 000 euro. Tohle nie je možno je hospodářce znesliwe dále vesť. Biskupstvo pýta tuž za novým nošarjam, kotrež dom ve najlepším páže jako kubvaniščo dále vidže. Kubvaniščo Svjatoho Bena ve Smochčicach byli desatky dôvo vážna miestnosť švíry, zetkávania a kubvania, rekne biskup Heinrich Timmer-Evers.
2: Biskupstvo Drežďanach pruje s dobom dalšie koncepty vúživania areála. Viacere stá serbských a dalších vierivých je včera dopodňa v Českej Krupce putnické kemše svičivo. Božum šu, bazilice, bolostčivie, mačerje Božie, svečešeni mo českých, tež šest serbských duchunich. Vône celebrant bie kapvan Petom Rus. Nimo 48 modostnich a 25 dorostčenich, kiž bichu so pieši na putniske miestne podali, bichu se dalši serbste putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putniske kemše dojeli. Modostni so juce zaso do Kroščic nauruča. Prynie marianske putnikovanie do Krupky z Cuva je za leto 16 a 10 staví z nizkých knihách zapisane. Hakle 40 let pozdišo bu putniska cirky natvarina. Od přichodnoho tydženia je budeskim okresu menie liniových busov popuču. Kaž z dželi čera krajnoradne zahriad Budešinje, odpadnu hač do konca leta jezby viace hač 40 liniov v prosninach a na koncach tydženju. Nimo zvyskov miest Drežďanami a Počnicu, kajštiž Kamjancom a Kinsbokom, sú jacere zvysky do serbských sú potrichene. Miestrujem Hodži Báčon, Kamjanc, Kroščice, Ralbice a Vojerece, Ptačice, Zábrot. Nádrobne o tým informuje Vokres na svojich internetných stronách. Vokres busové linie Šmornie zomu přilúbienu přirážku 500 000 euro za zakovanie porodovie stácie Kamjanskej koruny Svjatého Jana Pvačič. To bych upověst, že kotrž namakáče tež na naší internetové straně a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje svunčný džin, hakle popudňu zmijeme jednotlivé mručele, sucho vostanje a to při opravdu enormně horcich 5 do 8 a 30 stopňach. Juce vostane najprv raz přečelně, od popudňa sem pak očakuje nas potom švíle, tež nevedra a rýmania nas očakuje. Postane dále dužno při 5-30 stopňach. Tež sobotu zmijeme dále silné nevedra. Nedželu se vedro trochu zmieruje. Postane přiúšim při 30 stopňach.
4: Keď bu a 4 z Drežďan nasmier zolac mies ohonom a porchovom, tam je so nezbožo stavo, keď bu tam, když dobyče tam ešte nimo, zavěščene tam ešte nie.
1: Serbský rozvoz.
4: 4 menšine po napočivečech.

0: Sedomenčo na pojna po dževečih je čas za našo rubriko www, veda, vumjostvo a vedomosti. No haj, a što da je netko Mirčin Venk vusličil?
1: 3, 2, 1. Www, veda, vedomost a vunamakanki.
2: Po studiji z leta 2017 znajeme hakle nidže 10% všich zvierjatov a rostlinov na zemi. Přiušem je to skýre vúzače, zo so raz nová vúlka družina cicakov odkryje. Tak je so zajšvech 5-70 letach jenž 5 nových vopičích družinov opisalo a najnovša z tutych je likvéli, kotraž bydli tropickým lesu centrálnej Africe. Lieca liečú sú sliedžorio a sliedžorky v opicu fachovým nastavku predstavili, potom zosujú v zajšvých letách Demokratickej republice Kongo v obkečbovali. Je to čorná kosmata opica z oranžojtej hubu. Ona je nešto väčšia a čkočka, má dovú opuš a bydli v malých skupinách na vysokých štomách. Zeživí so drevo tvopinu, pôdu a zorniatku a rádi vodce vova a brunší, zo by so se svojimi rovienkami dorozumíva. Vedomostné meno novej opičej družiny je Colobus congovensis. Likvéli namietuja sliedžorky a sliedžorio ako poušitkovné pomenovanie. Tute sú od domorodných zonilí, kotrež blízkošti novej družiny bydla. Tola samočí vonu spôšivú opicu liedma znaja a jenž zredka vidža. 2008 nasta prvný obraz tutej opice, potom pak ju na 10 let jace nikto nevuláda. Od 2018 sú fachovče romadže s domorodnými potom zamierne za ne pýtali, zo bychu ju obkečbovali a přepytovali. Přitom so vukopá, zo jedna so opravdže vo samostatnú družinu, kotraž bydli nedže 1200 km od najbližšie přiúznej družiny zdalena. Před 5 miliónami let ste so v obie družinie dželivoj. Sledžorky a sledžorio namietuja, zomila sa družina bezposredne ako vorožená zastopňovač. Bydli dže jenož na 1700 kvadrátnych kilometrach. S tým je areál šunčvak menší hač budeský okres. A dokova vokovo sa človekojo dále a bole upše strievaja a vopicam s tým živenský rumberu. Roze tuž strach, zo so runie hakle odkryta vopiča družina likvéli, nedom zaso zubí.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: S Mirčinom Venkom a ižo nadpismo je trochu žartne novú družinu vopicu odkrydí. Že sač po napočujete.

Dus to dženca nie dočiniče si raz do muzeja zapadnije v Užice, dojeć potom to činče išče v prihodnych dniach na kužde pa tež v prozninach, šako maja tam to išto poskytko na internetovej strone možeče si šelake poskytky, kiš sú tam sprihotovane načítač, na jeden môžu vás ižo pokazač. Tam do bronzoveje dživanje môžete so podať. Jeli maja dječi dženca ľošta ľubosť, kýž pola vás sú vodom je. Pod povodňa dvema ešte tam vítani z vašej ľubej bobriu. Tam môžete z smetala tam si nadživač, napríklad perštene, abo rynku, abo kvok, po takým je to tiež poskytk za holce, od dvima aj do na poštyrioch. Tovarstvo nadživa prosajúce na kolesovanskú túru pod heslom Srbské impresie. To môžete tam 12 kilometrov kolesovať ze Smalešec přes Brezinku, Klukš a Strožu a potom so zase nauročíče, start je popudňu štyrioch v Malešecach. Přizevič môžete so pola rečného motivátora Luciana Kaulfürsta. Si film poladač a obladač pod hujem nebiom v Čornom Komcu na Krabatovom dvore je to možno, dženca zmeja tam tež film, vodajče júce zmeja tam filmové poskytk, všetko pounie monstrum, to je tež za popoudniše lepe prajne džičace poskytk od Cioch a potom so film započne na poštyrioch a štuž so za přírodu hory, to môžete si tam tež ešte raz na dvor zaječ a doječ na kultúrne džen, menujce džen přírody, kýž tam nedželu svieča od jednačich a džon na večera pečech. To je paradís za ľubováriu a přečelou přírody a tam sčevítaní na najšelakoriše přednožky, doživenia a tež dživaničky.

Če sa čminčinu dođeme, če ja to znazala vidžu zosče znaminča zvutrobu savurijovali, to je taka dobra nalada do džencnišeho rania a sva tiž do přichodného dňa. Serbska hudba šuče a všetco, to reka tiž zo môže čarat ľubie tiž na našu internetu stronu raz poladač, tam máme vulkuj seb. Spivu z přihotovane tiž tajke, ke kotrejš hudbie hoči sorijovať, čo je nehač doma v kuchni vonka na zarodze, ale s šefom nadzile to šodze. Tam si vubierče hudbu cele po vašim svodze. Česač minčinu dođe večiche.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, já váš Žižec Sebastro.
1: Zářského programa.
2: Ja, liebe Gigi, oh, ja, schon nicht in das Jelgin Mutterbüsch, alle to vam gronim, da, ja, pschätze, jednogo, ako, ja, Mutterische, teke we kurien zu.
3: Kikiriki!
4: Moje jajka su nevece, bebe, dok, dok, dok, dok.
5: Nie naduvaj se tak. Moje jajka su nevece, šeške, tak, dok, dok, dok, dok, dok.
6: Co se vi gjažite? Nie wetze swoje moje jajka. Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
4: Kikiriki.
7: Co ga jo?
4: Kikiriki.
7: Juža sa si skroma, žina.
4: Kikiriki.
6: Uno som jajka s njasva nento, musim votuhnuš.
4: Gori šotki kikiriki liška žo.
8: To se bojim, Vojk.
6: Pomagaj mi je, Vojk.
9: Dobre žen, ljube Vojk, kokot. Dobre žen, teke v ljube šotki kokoše. Glad soge se bojšo. Mojo godlja, ja som dušna liška, a cu s vami Janu pičku volicu vaš.
4: My se nie bojme, veto vejme, kto te se a togo dla se čitame.
7: Tok,
5: nie bojme se, tok, tok, tok.
7: Tok, tok.
4: Sva liška se, tok, tok, tok, tok.
7: Tok, tok.
5: Nisi te voni našu staru mamu zakosnila?
9: Co sebe ti misliš? Ja žene stare mame nie kusam.
7: Nie?
9: Pojšo doj, dušne vuj kokot, njasu vam vašne novinki. Pojšo, zde su dajšo su kumnjo, som dušna liška.
5: Ja to vilno?
4: To jo tak vilno, ako zamogu vas veletaš, kikiriki.
9: Svuhajšo lepi na moju vašnu novinku, tak je njesu i njevustajšo daniš časnika. To jo gotova senzacija.
7: Senzacija?
4: Ulicuj.
6: Ach, kak sam je napneta. Tak, tak, tak.
4: Kikiriki.
6: Da šliška v ulicu jo my ga sežeme na mocen.
9: Svuhaj šo, ni mel ni mir jo gotovane.
4: Mir.
9: Ja se štuknimi zverje tam jo vodnenta, ni mel ni mir, a pokoj.
4: Tak, tak, tak, tak.
5: A žitne svaženje?
4: A žitne vumjetovanje?
9: Tak, tak. Kocki vjeci njetrapje maju vje. Velike přijašajstvo s myšami.
4: Co?
9: Vělky něto s vojcami korte krajú a psy věci nějakou sajú.
4: A líšky?
9: Líšky, my líšky.
4: Líšky? Líška tak žilně gleda, tak, tak, tak, tak.
6: Ona má také velike zuby.
5: Ta tak spoži mě po naše moce vase, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
9: My líšky žicíme přijasné rozkranjanie s kurami. Tak, ak ne pere drešu.
4: Kikiriki.
9: Co se groni u došne vojk?
4: Ja som groni kikiriki a nic vecej.
9: Och, tak, toga jo fein.
4: Liška.
9: Vuj kokot?
4: A gojnt vse svoje flintu?
9: Gojnt vaje flinte, gojnt vaje so teke vop zankne lid, ni mir, ni mir. A roki svojich flintu so zatka
4: lid. Jo. Kikiriki. Kikiriki.
5: So tak voče spivaš, vuj kokot.
4: Co
5: se se tak vysoko poro, vuj kokot?
4: Co gotle, tak dalokosti gledaš?
9: Dušno, vuj kokot, pojšo dovoj. Sedaš jo se kumnjo, ljube šotki, som dušna liška.
4: Kikiriki.
9: Co tak stojiš, a gledaš, a spivaš?
4: Vopšal ži, po polni droze, gojntva pšišo.
9: Gojntva?
4: Veto njamogu joga zatkanu flintu spoznaš, a gojntva jove psi, kak vjasele skakaju.
9: Na zase viži nje vujka šotki, dje mnje co vopstaraš.
4: Kikiriki, tak ti bojasne.
6: To se voj kakot vegri mude, doktor. Smeju ja nentom, dok, dok, dok, dok, s kojnce vodurnoš.
4: Kikiriki,
6: dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok.
2: Ja, tak, nicht zum ersten Mal, Liska ist die Bejasne, pschet de Buschku ubiegen, ja. Schützen wam, du bist ich, Jura, das Redne, Ferio, wir sehen.
0: Raz, zwei, drei.

0: Zuhörer, Selvetom, Serskem, Doma, alle Niamasho, Sersko, Drastwo. Masho, Borusko, Drastwo, alle Wam, Jotos, Nasch, Obus, Nobschätze, Jano, Boruske, Hejisch. Snoveju, Serskio, Modu, Masho, Chansus, Ras, na drugi Part, Usnawasch, Ako, Serboka, Abo, Serb. Veslipem, Sunaperali, Novo, Modu. Wenn er Buja Skara napsche dein, akuste jen wam tagi nove unikat, wenn nasche Serie pschätzt da jome. Witze is gönn joscha wird Gregora Klima.
1: Za Andreo Pauliku wos radworia jotop sheshkata zbytne płat smytrosiszczom chysisz, wenn er jos njogo stwariwa bjestasne accessoire, zauschetne jen jaden szal. Za Andreo jo ekologiske trajne myslenje krado važne.
2: Ja, systematisk se jena ještě kupuju baumu, abo teke rubjane pat, a tak sem teke tu gledava na všave přirodne paty, a te možeš potom všetce zase recyclevat, upcyclevat, a nové přešiš, a myslím až teke zrodne možlivost, že tam také kombinácie musru gotovaš.
1: Zatenšal je přeživava tradicionelný mustara se zmíním Sevesvět a Čivopjens. S kombináciou s měkkým jersey dajo se ten lup, der je nosiš na zemných dňach ven grio a jo veto lašky dosť za pet na zemský cas. Za Andrio pak jo to věci jako drastva, vena se žice až nicht ve slipenském regionie je nose a s tým pokažo sebevědobně svoju serskou identitu.
0: Ja, ogledajše sebe šal wird Andrea Paulikowe na našom internetovem boku pod rbb-online.de/sorben wird pšiduce v autore jo šal napšedajn ve Sarskem kulturnem centrum er ve Slipem.

0: Zamenhof ja studiroval v Moskvě, Varšavě a Víně a jo ordoval vecny Gates. Licronoš jo s tým pevovaným zaslužil za klip, jo přeci zase doživil fáze velikeje nuze. Ešti v Moskvě jo přišel do kontakta s sionistickými ideami. Rovnocasne jo južo žíval na svojom recnem unamakaniu. Vesem na 607 a vesem 10 je unamakanie Megaligroniš ugledalo svetlo sveta. V forme brošúry z Jano s tržašťa bokami. V nej je sformuliroval či zásadné ideje svojej vízie.
1: Rec musí byť veľgin laška, tak až kúšte gronime raz mežoju z laška nauknúš. Kúžde, ako jo to rec nauknú, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugými národnosťami, negledajúce na to, kak daleko sa rec připeznáva na svieše. Namakáš sriedk, převinuš šojadnosť svieta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živoric.
0: Vezjeviš Jose Megal ten manifest Esperanto Janos financielneju pomecu ženskeje Zamenhofa knini Klara Silbernik, žovky fabrikanta z litovského Kaunas. Dokulaš Jose Zamenhof bejal reakcie svojich pacientov, jo jen vezjevju pet pseudonymom doktoro Esperanto. Pesuje přivožené groni Esperanto tak viele ako se nažijúce. A malcne sú se namakali přivisniki. Ešte do predneje svetovej vejne sú nastali krajine zviesky na šikných kontinentách. Vierašk Jorec doživila v živiš na 620 letách, nežli jo se zvigajúce nacionalizm v Európie uvyše zase znicil. Zamenhof pak to viecej doživil nejo. V starstve lepta 57 let jo zemrel živiš na 617. Nímsky zviesk Esperanto groni až jo se riecne zgromaženstvo Esperanto přecej viecej rozširjalo a jo žinca zastupione v uše 120 krajach celého sveta.

0: Zujascha selvetom serskem doma ale njamašo sersku drastvu. Mašo borsku drastvu ale vam jutos naš obuzno obšecejano borske hejžiš. S novejo serski umodu mašo šansu se raz na drugi part uznavaš ako serboka abo serb. Veslipem su napirali novu modu. Wenn er Buja skoro napšedajn, akuste žen vam taki nove unikat, wenn naši Serie pšetstajome. Witze is gönnio scho vet Gregora Klima.
1: Za Andrejo Paulikovus radvore ja jod obšeškada zbytne płac mödrošiščom chyšiš, wenn er jos njogo stveriva bžestasne asesuar zaušetne žen jaden šal. Za Andreo jo ekologiske trajne myslenje krado važne.
2: Ja, systematisch se jena ješi kupuju baumu, abo teke rubjane pat, a tak sem teke tu gledava na šave přirodne paty, a te možeš potom všetce zase recyklovat, upcyklovat, a nové přešiš, a myslím až teke zrodne možlivost, že tam také kombinácie musru gotovaš.
1: Zatem šal je přeživala tradicionální mustara se zmíním Sevesvět a Chivopjens. S kombináciou s měkkým jersey dajo se ten lup, der je nosiš na zemných dňách ven grio a jo veto lašky dosť za pet na zemský cas. Za Andrio pak je to věci jako drastva, vena co žice až nicht ve slipenském regionie je nose a s tým pokažo sebevědobně svoju serskou identitu.
0: Ja, ogledajše sebe šal wird Andrea Paulikovej na našom internetovem boku pod rbb-online.de/sorben wird přiduce v autore jo šal napšedajn ve Serskem kulturnem centrum er ve Slepem.

0: Mieto Ptaszyński nie uczy w Dolnej Łużycy Jano Dolnosarskoriec, ale tak Esperanto. W roli Esperanto ma jasne mienienie.
1: Znate jo, aż dają Serby, kęcz su uknuli, albo uknu Esperanto, a takie wiele Esperanto pejdarią uknio serszcinu, dokulież Esperanto pejdarie mają wielgin rady mięszynowe riecy. A znaty serski Esperanto pejdarie takie Edward Warner, ten dyrektor Instytuta za Sorabistiku Lipsku. Ja myslím, až Esperanto má příhod jako menšinová riec, že môde Esperanto povedať, že inca nevyží příhoda Esperanta ako univerzálnu riec, že nioco, aby sa státy v UNO važili v Esperanto. To převostajeme engelštine. To je snáž ta největšia zmena v Esperanto gýbaniu, až možina vyží v riece Esperanto nosaria vysebnej kultury a už o nic viacej ako konkurenca engelštinu. A to je také mojo mienenie Esperanto jo žiel európskej kultúry.
0: Viktor Zakar z Hešebuza, zorabist a sobužíva šer na Universiši BTU, gleda na rolu Esperanto radnje vjeci kritiski.
2: Saluton, to je jedno z dveju svovovu, na kotareš se der je dopomnijom. Esperanto je jedna riec, kotareš som uknul na jednom crash kursu ve Zgorjelcu. Ucil jo profesor Edward Warner, a ja se na to der je dopomnijom, v njo to vjegin der je ucil. Riec nijo se me tak vjegin spodobava, dokulaš jo me cevi cas dopomnijom na italsčinu, a ja mogu italski, a dokulaš jo bilo Esperanto podobne italske rece, me je to ugledalo tak, ako bi to bila bleda kopija italske rece. Se vije su bili teke rece iz germanijskih a slovjanskih recov, ali ta italsčina jo prevagovala. Na Esperanto se teke derje dopomnijom, dokulaš vijem, až se organiziruju seminari a legva za Esperanto, a derje se dopomnijom na jeden fakt, jednu cinitošć, gaš luš. Pejeda svoju maminu rec na takem legve za Esperanto, pen dajo šakorake pomenjenja za taki luži. A napsikrat dopomnijom se derje až gaš jeden luš, pohada z italske, a pejeda italski, a nic Esperanto, no ve tom legve, pen se jomu groni krokodilo. To jo se ves vegin luštne. Teke jo zajmne, až dajo jedno dvorniščo, blisko Barlinja, Halbe, a tam se opljeva pičku vece Esperanto, ali nja mogu se dopomnjati na kotore vašnje. Ja bi gronil, ja som tegde teke rozmeo, až Esperanto ne osnaš najlepša opcija za mnjo, dokulaš gašio jedna rec tak podobna drugej, pen ne vižim tu, jo, tu trebnošć. Abo ten zmys, jo, tu trebnošć, podobnu rec hišći raz uknuš, a ze pičku zmenjonimi pšavidlami.